0: 11. července 1995 obsadila vojska Republiky Srbské pod vedením generála Ratka Mladiče východobosenské město Srebrenica, přestože zde předtím jednotky OSN vyhlásily takzvanou bezpečnou zónu. V následujících dnech zde bylo systematicky zavražděno a do masových hrobů pohřbeno přes 8 000 mužů a chlapců muslimského vyznání. V této epizodě podcastu ze série Historie a fakta si připomeneme jednu z nejtragičtějších událostí konce 20. století – Srebrenický masakr. Povíme si o kontextu války v bývalé Jugoslávii a o událostech ve Srebrenici. Dovíte se také, jak je tato drastická událost vnímána a připomínána po celém světě.
1: To, co se stalo ve Srebrenici, má své kořeny v rozpadu Jugoslávie na počátku 90. let 20. století. Jugoslávie byla socialistickou federací, kterou tvořilo 6 republik. Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie a Srbsko. Začala se ale pomalu rozkládat už po smrti dlouholetého vůdce Josipa Broze Tita v roce 1980. Titovi se po léta dařilo držet křehkou rovnováhu mezi různými etnickými skupinami. Po jeho smrti ale začaly sílit nacionalistické nálady a země se politicky rozkolísala. V roce 1991 vyhlásili nezávislost první dva státy, Slovinsko a Chorvatsko. To vyvolalo násilnou reakci ze strany jugoslávské lidové armády, kterou ovládali převážně Srbové. Konflikt se brzy rozšířil do Bosny a Hercegoviny, která byla ze 6 republik etnicky nejrozmanitější. V těsné blízkosti zde žili bosenští muslimové, Chorvati a Srbové. Vyhlášení nezávislosti Bosny a Hercegoviny v roce 1992 roznítilo brutální a nepřehlednou válku, v níž vznikla řada frakcí. Bosenští Srbové, kteří měli podporu srbské vlády a jugoslávské lidové armády, usilovali o vytvoření Velkého Srbska. V oblastech pod svou kontrolou začali provádět etnické čistky a vyvražďovat či deportovat obyvatele nesrbského původu.
0: Srebrenica, město ve východní Bosně, se stalo symbolem válečných zvěrstev. Organizace spojených národů zde v roce 1993 vyhlásila takzvanou bezpečnou oblast, kde se neměly odehrávat žádné ozbrojené útoky a nepřátelské akce. Navzdory tomu bosensko-srbská armáda enklávu obklíčila a odřízla jí přístup k dodávkám potravin, zdravotnického vybavení a humanitární pomoci. V červenci 1995 dosáhla situace ve Srebrenici bodu zlomu. Město bylo plné tisíců bosenských uprchlíků, kteří se stáhli z okolních oblastí. Byli bezbranní a sužoval je závažný nedostatek základních potřeb. 11. července 1995 bosensko-srbská armáda pod velením generála Ratka Mladiče Srebrenici obsadila. Nizozemský mírový prapor OSN, který byl v nedalekých Potočarech, nebyl schopen převzetí moci zabránit. Následoval systematický masakr bosenských mužů a chlapců, zatímco ženy, děti a starší osoby byly z oblasti násilně deportovány. V dalších dnech bylo ve Srebrenici a jejím okolí popraveno přibližně 8 000 Bosňáků, převážně mužů a chlapců. Jejich těla pohřbili v masových hrobech. Mnohá z nich později exhumovali a znovu pohřbili jinde, ve snaze zamaskovat důkazy o masakru. Tisíce žen, dětí a starých lidí násilím deportovali. Na 20 až 50 tisíc žen a dívek znásilnili.

0: Mezinárodní společenství reagovalo na brutální činy v Bosně pomalu. Události v Srebrenici však svět šokovaly a upozornili na selhání mírové mise OSN. Severoatlantická aliance zareagovala tím, že zahájila nálety na pozice bosenských Srbů, které nakonec v prosinci 1995 vyústily v Daytonskou dohodu, jež bosenskou válku ukončila. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, který měl stíhat válečné zločiny spáchané během konfliktu, v roce 2001 prohlásil masakr v Srebrenici za genocidu. Několik klíčových osobností, včetně Ratka Mladiče a Radovana Karadžiče, bylo za zásadní úlohu v brutálních událostech odsouzeno.
1: Evropský parlament v roce 2009 přijal usnesení, ve kterém genocidu v Srebrenici odsoudil. Uctil oběti a vyjádřil solidaritu s jejich rodinami, z nichž mnohé stále neznají osudy svých příbuzných. Vyzval k tomu, aby byl 11. červenec vyhlášen v celé Unii za připomínku srebrenického masakru. Zdůraznil také, jak je důležité tyto události pojmenovat a uznat jejich krutost, aby bylo možné posunout se dál ke spravedlnosti a smíření.

0: ancora voi. 6023.
1: Peter ac y pultoil y togain, ys oldo yn galeir gyrglach ag an chym star oelso, taw y ffarlament na hwrpa tre fotoil cochwytyn, eg trawri hochtach da fwyntr an chofabl. Ta tri hwlhan fwyr ar yfn y bylstaid galeir. Dwlhan na siachana, dwlhan na sirse, agos dwlhan an rahunish. Agos ys leir nach feidr aigahwyr dyrhach treden yn ei o'r pach o wain. Sheshin Vila Raig Simon Vail in Eduk Shachtone nor Kapagi in a Kedochtran Parliament na Horpa a Taug Dirach. Chowig a Kenneracht le Roll Parliament na Horpa ma Rod a Chachi Yang No. Hakig Shilash and Den Lahas, Dibrig Shir Son Hyartan Dinner, Agus near Hug Shir Drim Reeve da Credoint Gurvi Antoch na Horpa and Nart Vinte. Nias Mona Dahad Blin Nias Dani, Ta Hyracht Fos Nias Lydran a Reeve. Tá dacfach thiag an eantas orpach fós a thug an dúlán a heantachta, mar hampla tennis polituil, ego siachtach na miach, agus cainlach thiag a hiornach a féin agus nias fudé a géin. Tá sefrúna siachána na sirse agus an rahúnis a gríláir i déil agus éanúlacht na hórpa a gónaí. Tá rigéisteach le shraspa sílta dar bodchreile star agus fíricí. Ins na hagrán sa pléimid scéalta na bhar agus na man a bhí freagrach as ferbert na hórpa féin, a féin úlacht, agus a lóchana. Siad sa na mórfacha agus na hafracha a bhí ag an eantas. Ní eith fai túsachar leis an tras speciáltas ag an leart fai bhan an a speciálta ar fad, Simone Vail. Lúirtu mar ghinnit as na mórfacha sa a bhannig an teantas go minicí, ach tan níos móna an falutíoch di geisle na hairacht. Réitig sé an balacht vaná i roil cheanarachta, agus is eisiam lór úntach fósí den a léimnacht agus den visnach. Rugag Simone Vail ar an dríolá deag de víoil nédug fésacht in níos na Franca i dailach giúdach saolta. Nuair bhí si ó, bhí si anahóga le bheithe fólam agus bhí tiscint láidir ce ar an gearrtas, rud a fuair si óna tismathóirí André agus Yvonne. Ach chur an dara chugad domhanda isteach go brúdóil ar a háige. Chavan gestapuí nuair bhí si sé bliana deagdíis agus díbriag go hausfitsaí in éanacht lena máthair agus a drafúr. Tháina si slánas ufás na gampi gaving, ach faréir, níor bhóla an scéal de go leir dá teilech, a máthair, a hethair agus a drahar in san áireamh. Is ón tráma sanna dascar an dóthachta bhí acé ar feag a saol i le cheartán duine i lena siachána agus i le éantacht na hárpa. Ní bhainean an chantóir de hille le gan bheith leirtar in il lusca, Bunin si le bheith leabhart fé ar an tslíomhí ceart. Fós si Antoine Vail sa bhliain 1906 agus bhí trúr Macacá. Ó 1909 a 1903 bhí cóí ar an dailech óg sa chear mán, áit ar ibrig Antoine de Chonsalach na Franca in Víos Bad na Dús agus an son in Stuttgart. Chuir sé sin úna ar chuirde áirithe lé ach bhreiste sé gur deis a bhí ann. Bhí mar lán cinnte fésá. Mar a náirach le buirtóirí 1905 a bhaintras tapig agus amláin a bhaint amach leis an airmáin ní leis fi creachtaí na hórpa a bhí dailte hana ó iarthar go hirthar agus do bhaíoch an dam na dro cuinlacht nua a bheith níos tubaistí fós dá na cína bhí ann Riveson. Tréis de fila ar an bhrainc bhaint si céim amach ó rábhan dlí a Boris. In 1906, d'éirigh leis a scrúdú náisiúntach an bheith na giústaíis as chuis isteach an údarás riarachain frisúin na Franca, chuid den áracht dlí agus cuirt. In the eag san, yen si dalchan cín súntasach o hef fiawsachar ar gáli ins na prisúin, agus ar an trí a cahaglis na prisúnig. Fein eidug sasga cahar vi sin a stúra hor ganóhi si vialta, agus vi si a taco galaida le cearta na man. Chauvig si le cearta co anna cintu da vavacha a gwaisi dli teilig, agus daivig le cearta achtala a vintamachta vana. In eidug sachto ceapag in a hardrúni ar ard choile na mrahúna saranki. Vi a garam reim anna eachtach, Go háirithe ó tháirla greibh sin is dacra fós do bhaná an gáthachar an nuil sa pholitíocht ag an am. Nuair cuirg ceistearthaí fé bhaná sa pholitíocht dúirt sí, is minic gur cheapas gur bhanmise d'úsáidtí mar leiscéal. Gacháit a chuas, chula, gan áhras tugamíd an deis do bhaná bheith páirteach, nach sampla dá le héadí Simone Vail. Ó 1904 gan 1906 bhí sí na hara sláinte sa rank fe stúir na bríomhairí Jacques Chirac agus Raymond Barre. Sa fassan bhuaig sí ráach lí cheanhadíocha chun cín. Leis an géad cheann in 1904 den ag an riginúint níos an rachtana. Leis an dara cheann in 1905 fágad greibh an ginmhile dleathach sa rank. Bichesti sonna rev conspoid eichfer wintle, agus a dog gadiri ag unsa hegera vale. Den oin an ulanson dasko dlias a ding a vailtucht. Dlia chalurter o hin ma yola a hionachar a chartan a man. Ni hug an ean vanfe yin ville le glunder in a cree. Ni gaach eishtuch le mana. Is tragoid vienza on a goni. Is tragoid vienza on a goni, agus is tragoid vega on a goni. Ach bavona son chonachar Simone Vale. In éidir seach do sé, thug sí cosca chaamh tabach in áit na poblí áirithe isteach, agus thug sí aige riochtan is cuairim sláinte i gceantar thuaithe. Sí an áirip an dóchas don dulchan cín. In éidir seach do né, nuair ceapag Simone Vale mai an chéad bhean uachtarán ar Phairlimint na Háirpe, bhí an áirip fós a tachuaidh féin tar éis sciúr se an chogaig. Bóchaid húntas a chiombalachí. Bhí Bannon Frank a tháinig slán ón Ile Lasca agus a chreidin san éantacht, i gceannas ar Institúid Ghaonlathach Nua Hoffa a raibh sé gceist le cór thar theorainneacha a chothú as i chinntú nach dáilóch tubaistí na staire an Athuair. Bhí an áirip a thatógant agus ag féchant ar bhaca gceist le bheith ina mórráin éantathe tar éis na mlianta fada do dheilt agus scrios. Ní hamháin gur bhí Simone Vale an chéad bhean a bhí ag gceannas ar Institúid do chuid néantas Eorpaig. Ach bí an chéad uachtarán ar Phairlimint na Háirpe ina raibh fisiúí ar bhíad na vótálathe seachas na Parliamentí náisiúnta a thóg a díreach iad. Agus bhí si a gríláir an athraithe san na dro an den leis. De linga uachtaránachta bí an chéad bhean ar brunag an gradam mórlará dúir Charlemagne orthu. Tar éis a uachtaránachta bhí si an leas cathíorlach agus an san na cathíorlach ar an ngrúpa liberálach sa Phairlimint, rud a léirigh a dúthracht le chuis na Háirpe a ríist. Níor cheart daine going darúdaí ina bhríomh go bhéadach sé tá luint lá éigeint go mé mísne na daine a bheith fé chois. In éidir nócha ceapag Simone Vale mar chuilta do chuiste sealdach na Parlamente am aheantó na Gearmáine. Chuir a taithí go mór le hobar an chuiste san. Mar chuine tháinig sláán as an Ile Lasca, iarrócht do bhan do chuid Phairlimint na Háirpe, agus bean ar caile go tuismitheoirí agus a drathar a Gompi Gaving, chabhaigh go dácha an a fearsanta leis an brosas. Bé a creduint greibh áirip éantathe ríthátach an cogad domhanda eile a chosc a bhuanlaig an dúthracht a bhí acé i le éantacht na Háirpe. In anóin gach ar chail sí le ling an chogaig ní raibh aon olcacha don Ghearmáin. Ina áid san bhí sé páirteach sa chine a aontú na Ghearmáine a úsáid mar chlí chun cadmhamh agus éantacht a spreaga idir láir agus iarthar na Háirpe. Spreag an chuiste san am aontú na Ghearmáine rá chógáil idir rialtais. Cean amháin fé aontas polaitiúil. Agus ceann eile fé aontasach na míochas ar go díochta. Mar chlosúir ar an dara cógáil tháil a crinú mullaigh Maastricht ag deireadh 1901, áit ar aontaíodh cur a bhfeidhm chonra Maastricht, an chonra linar bunaíodh an taontas. Mórócht ar an Phairlimint na Háirpe, chun síos an aontas, feachtasóir gona an rith hermítachais, agus cosantóir cheartan amann. Tá teachtaracht féhaná agus féin bhrithemítachas fós ábharthe sa látá na bhán. Is mar sinna leabhar Antonio Tajani iarrócht do an Phairlimint na Háirpe fúthaí. Cailleadh Simone Vale ina tuig féin ar an druchúlád bhí an bheitheamh 2016 agus i néimlíonthe sa 8 díis. Go dtí deireadh saol thrid siar san na siocháine, na haontachta agus chearta an duine. Dhéan sí tuairimí polaitiúla, ideolaíochtaí agus tíortha éagsúla a thuairt le chéile. Go dtí an látá na bhán is léirúí ar bhanna an aontas Eorpaig, aontaithe san éagsúlacht. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Phairlimint na Háirpe a chur an podcast sa de láthair.
2: Když přijde řeč na právní předpisy Evropské unie, často slýcháme složitá sousloví jako společná zemědělská politika, unijní rozpočet nebo zelená dohoda pro Evropu, která nám mohou znít vzdáleně. Většina právních předpisů Unie přitom přímo ovlivňuje každodenní život lidí ve městech i v regionech celé Evropy. Přesně proto existuje Evropský výbor regionů, aby reprezentoval zájmy měst a regionů napříč Evropskou unií.
3: Evropský výbor regionů poskytuje poradenství institucím Unie. Usiluje o to, aby evropští občané byli také součástí rozhodovacího procesu. Členové výboru berou v potaz potřeby a požadavky jednotlivých regionů a pomáhají jim uplatňovat právní předpisy na jejich úrovni. Výbor regionů například ve spolupráci s Evropskou komisí zveřejnil praktickou příručku s pokyny pro místní a regionální samosprávy, jak pracovat se zelenou dohodou pro Evropu. Evropská komise, Rada Evropské unie i Evropský parlament musí výbor požádat o jeho názor na všechny předpisy, které se mají nějak dotknout místní nebo regionální politiky. Jestliže s výborem potřebné záležitosti včas neskonzultují, může se obrátit na Soudní dvůr Evropské unie a své institucionální právo vymáhat. Kromě toho má výbor možnost se vyjádřit k jakémukoliv tématu, pokud se domnívá, že by mohlo mít negativní dopad na místní nebo regionální zájmy. Pokud by vás Soudní dvůr a jeho činnost zajímaly více dohloubky, neváhejte si poslechnout podcast Soudní dvůr Evropské unie, který pro vás vytvořil Evropský parlament v rámci série Z džungle žargonu.
2: Výbor regionů zřídila v roce 1992 Maastrichtská smlouva.

0: Výbor regionů se dnes skládá z celkem 329 členů, kteří se scházejí na plenárních zasedáních. Zde zastupují více než 92 000 obcí a 240 regionů z celé Unie. Členské země jsou ve výboru regionů zastoupeny v poměru k počtu obyvatel, podobně jako v Evropském parlamentu. A země s porovnatelným obyvatelstvem mají stejný počet křesel. Nejvíce zástupců mají například Německo, Francie a Itálie. Každou z nich zastupuje 24 členů. Naproti tomu Malta, nejmenší členská země, má svých zástupců pouze 5. Kypr a Lucembursko mají po 6. Systém tím pádem zohledňuje počet obyvatel, největší země ale nezískají příliš velkou převahu. Stejně jako v Evropském parlamentu se členové dělí do politických skupin a na 2,5 roku ze svých řad volí předsedu a místopředsedu. Ti poté s jednotlivými komisemi výboru regionů pracují na stanoviscích, zprávách a usneseních, o kterých se hlasuje na plenárních zasedáních.
1: Výbor ale není jen o velké politice. Snaží se také podporovat účast občanů v politickém životě na regionální, místní i individuální úrovni. Do různých průzkumů, konzultací nebo akcí se tak mohou zapojit regionální a místní samosprávy, občanská sdružení, nevládní organizace, odborníci, občanské společnosti i akademická obec. Jednou z takových akcí je Evropský týden regionů a měst, který se koná každý říjen v Bruselu a trvá 4 dny. Setkávají se tu politici, odborníci, podniky, finanční instituce i regionální a evropská sdružení. V průběhu akce pravidelně vystupuje okolo 1000 řečníků, kteří vedou diskuze o místních i regionálních předpisech v Unii. Výbor rovněž uděluje titul Evropského podnikatelsky zaměřeného regionu. Soutěže se mohou zúčastnit všechny regiony s politickými pravomocemi. Všechny evropské regiony i města tak mají příležitost získat ocenění za svou podnikatelskou politiku. Vítězové titul obdrží na 1 rok. V roce 2025 vyhrály Galicie ve Španělsku, Krapinsko-Zagorská župa v Chorvatsku a Mazovsko v Polsku. Výbor se také snaží do své činnosti angažovat začínající politiky a poskytuje jim odbornou přípravu šitou na míru. Zve je například na svá plenární zasedání a akce jako Evropský summit regionů a měst, kde se mohou setkávat se zahraničními starosty, regionálními lídry a poslanci Evropského parlamentu.
0: Evropský výbor regionů funguje jako most mezi institucemi Evropské unie a jejími občany. Dává hlas místním a regionálním orgánům, které jsou mnohem více v kontaktu se svými domácími komunitami. Brusel i Štrasburg se mnohým z nás mohou zdát jako vzdálené končiny, ale díky výboru regionů jsou nám téměř na dosah.
1: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
2: Ookeanides käib vilgas elu. Seal elab tuhandeid mereliike, alates mikroskoopilisest planktonist kuni maailma suurima imetaja sinivaalani. Ookeanid on inimesele äärmiselt olulised. Need varustavad meid toiduga, toodavad suurema osa hapnikust ja pidurdavad kliimamuutust. Lisaks pakuvad need inimestele nii tööd kui ka meelelahutust. Ehkki võib tunduda, et maailmameri oma ookeanidega on tohutu ja puutumatu, sõltub selle tervis haprast ökoloogilisest tasakaalust. Ja see on praegu ohtu sattunud. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Selles saates uurime, mida teeb Euroopa Liit ookeanide kaitsmiseks. Kellele kuulub maailmameri? Õige vastus on, et mitte kellelegi. Ja samas meile kõigile. Maailmamerd peetakse inimkonna ühisvaraks, mis tähendab, et see ei kuulu ühelegi riigile. Ja ükski riik ei saa selle üle üksi otsustada. Küll aga on igal riigil õigus kasutada neid maailmamere ressursse, mis jäävad tema majandusvööndisse, ehk rannajoonest 200 meremiili ulatusse. Selles vööndis